0: streng.
1: Posloucháš Radio Metropole.
2: Metropole.
1: Byly 4 hodiny.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že posloucháte, jdeme na zprávy. Jak už od nás víte, v Olomouci teď musíme počítat s 3měsíční tramvajovou výlukou, a to v úseku mezi okresním soudem a tržnicí, kvůli opravám kanalizace.
4: Protože tramvaje v tomto úseku neprojedou, bude mezi hlavním nádražím a náměstím Hrdinů vypravena náhradní autobusová doprava X. Tramvajový provoz bude upraven tak, že linky číslo 2, 4, 5 a 6 budou vedeny ve svých standardních trasách. Linky číslo 1 a 7 budou nahrazeny linkou U mezi Neředínem a Novou ulicí. Linka číslo 3 nebude provozována. Podrobné informace jsou dostupné na webu a také na zastávkách.
3: Říká tisková mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Úžasné divadlo fyziky zavítá 22. května do Kolářových sadů v Prostějově. Bude to fascinující show o kapalném dusíku a odpalování vodních raket. Návštěvníky čekají pokusy s extrémním mrazem i bohatý doprovodný program v podobě bojových her, tvoření a fotokoutku. Akce u Prostějovské hvězdárny slibuje zábavu pro celou rodinu, tak si v případě hezkého počasí nezapomeňte přibalit i piknikovou deku. Přerovská radnice se rozhodla podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Město mu chce věnovat 400 tisíc korun. Jak píše Report CZ, peníze pomůžou se sanací staticky narušených kleneb.
2: Sport.
3: V pátek 15. května začíná hokejové mistrovství světa. Naše reprezentace si dá na úvod zápas s Dánskem. Ve skupině nás pak postupně čeká Slovinsko, Slovensko, Norsko, Švédsko a nakonec Kanada. Kompletní hokejový servis pro vás budeme mít pravidelně taky na našem rádiu. Tak volume doprava a fandíme.
2: Víc muziky,
1: víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme konceptním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa.
5: Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprosného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: Really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Snídaň.
1: Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Býci umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Raci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vyrazíte, budete středem pozornosti. Kozorozi, neustále něco hledáte a taky nacházíte. Vodnáři, pokud potřebujete klid, zkuste si vyjít na dlouhou procházku. A co my ryby, umíme plavat s proudem i proti proudu. Záleží na situaci.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Tvoje ráno.
7: Tvoje rádio.
6: Rádio Metropol.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. Dneska začneme koncertním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft The Tour. Koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprosného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole. Metropole.
0: Posloucháš Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 000 korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených klenep této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
0: Sport.
3: V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy. Díky, že nás posloucháte a teď už hit za hitem.
4: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak budem, tak i v neděli nás na Olomoucku a jinde čeká spousta sluníčka a teploty povyskočí na letních 25 stupňů. Ale pozor, ráno může být trochu chladnější. A pokud se ptáte na nějaký ten májový deštík, tak s tím se prý průběžně počítá příští týden.
1: Víc muziky, víc energie.

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží.

0: dnešní den. Berani, váš cíl je mít lepší fyzickou kondici. Býci umíte bavit i naslouchat. Blíženci, dopřejte si posezení s kamarády. Hradci, najděte si chvilku, která bude jenom vaše. Lvi, udělejte si třeba hezký výlet s rodinkou. Pany, možná máte všechno naplánované, ale změna programu vyhrazena. Váhy, vy se zkuste trochu víc uvolnit. Štíři, když se správně naladíte, zažijete skutečnou pohodu. Střelci, kamkoliv vy razíte, budete středem pozornosti. Kozorozi, neustále něco hledáte a taky nacházíte. Vodnáři, pokud potřebujete klid, zkuste si vyjít na dlouhou procházku. A co my ryby, umíme plavat s proudem i proti proudu. Záleží na situaci.
1: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Tohle je
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Říká se, že láska prochází žaludkem, ale moderní psychologie naznačuje, že přežívá hlavně díky tomu, že vás v noci nikdo nekope do ledvin. Slyšeli jste o spánkovém rozvodu? Nebojte, nikdo se nemusí stěhovat k právníkovi. Jedná se o nový trend šťastných párů, které se rozhodly pro...

a nebo bojovat o společnou peřinu jako v akčním filmu. Vyspat se do růžova v jiné místnosti totiž není konec romantiky. Naopak je to často jediný způsob, jak se na toho druhého ráno u kafe usmát místo toho, abyste mu chtěli nasypat do snídaně projímadlo. Tak co vy, spíte v týmu nebo už jste podali žádost o spánkový rozvod? Radio

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
4: Krásnou neděli všem fanouškům fotbalu. Pokud dnes plánujete vyrazit na tribuny, máme pro vás přehled, kde se bude bojovat o body. V Šancelize jde do tuhého. Sigma Olomouc hostí od 15 hodin na Andrově stadionu Bohemians. V nižších soutěžích nás pak čeká pořádná porce zápasů od 16:30 odpoledne. V Šumperku se představí nový Děčín a v páté lize vyběhnou týmy ve Velké Bystřici proti Losinám nebo rezerva Uničova proti Postřelmovu. Regionální derby neberou konce ani v 6. a 7. lize. Napínavé to bude v Dolanech proti Příkazům, v Hodolanech proti Milu nebo v souboji o Prostějov mezi Mostkovicemi a Hanou Prostějov. Tak si to užijte, fanděte slušně a uvidíme se u klobásy.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Čeká nás slunečný den. Neděle bude polojasná až skoro jasná. Odpoledne od jeho západu mraky, možná přeháňky nebo bousky. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Historický rekord pro dnešek je 27,5. Je z roku 2024, možná bude překonán. Slabý jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. Užívejte neděli.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady na D1. Dneska musíme být opatrní, pokud jdete z Přerova na polské hranice. Kilometr 344 havaroval kamion. Narazil do svodidel, projíždíme se zvýšenou opatrností. Další komplikace na D1, konkrétně kilometr 212 ve směru na Prahu. Porouchaný osobák, mírné zdržení a nohu z plynu. Do třetice D1 mezi Vyškovem a Hulínem ve směru na Říkovice. Až do 1 odpoledne tady probíhá údržba kanalizace. Jsou tu pracovníci, pohybují se po silnici a doprovází je pomalu jedoucí servisní auto. Dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 9. května svátek mají všechny blaženky. Hlavní velitelka domácnosti, ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, profesionální hledačka ztracených věcí, chodící encyklopedie a navigace. Jediný člověk, který doma ví, jak funguje pračka. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáry a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší Československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog Olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
1: Metropole právě dnes.
2: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
3: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku. A Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
5: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka.
7: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
12: Tohle je
13: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Je čas vyvrátit mýtus anebo potvrdit pravdu se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. Co myslíte, jak to dopadne? Ve vysílání je s námi mluvčí Lucie Mikisková. Ahoj, Luci.
2: Ahoj, Luci, a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, dáme si trochu drsnější téma. Na chatě cirkulárka, nebo doma, nedej bože, sekáček na maso. Ono se to může stát, že si člověk amputuje prst. Říká se, že amputovaný prst patří na led a potom se dá přišít zpátky. Je to pravda nebo mýtus?
2: Je to pravda, ale má to svůj určitý postup, který musíme dodržet opravdu správně, tak, aby byl ten prst potom dále použitelný k přišití tomu pacientovi. To znamená, pokud prst někde najdeme, ležel většinou teda na zemi, jak říkáš, cirkulárka a podobně, jsou tam hobliny, prach, špína, takže nejlépe opláchnout pod studenou vodou, poté dát do nějakého sáčku uzavíratelného, pokud možno, a pak až ten sáček vložit do sáčku, kde bude led nebo nějaká hodně chladná voda, a potom předat záchranu. Ti ho vlastně povezou takzvaně ve visu, aby se někde neotlačil ten prst, a předají ho potom chirurgům, a ti už se samozřejmě rozhodnou, jestli je možnost ten prst přišít či nikoliv.
1: Slyšeli jsme, že amputovaný prst se má opláchnout, umístit do sáčku se studenou vodou nebo na led a zvýšíme šanci na jeho záchranu. Tahle pravda je potvrzená.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.

Lukáš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin!
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
4: Hlas lidu.
3: Jak se děti v Olomouci dostávají do školy? 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo. Ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok.
5: Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Český tým prohrával po první třetině 0-2 po brankách Viliho Sariervyho a Akuaretyho. Ale ve druhé části smazali ztrátu Dominik Kubalík, který využil přesilovku 5-3 a David Tomášek. V 55. minutě rozhodl v početní výhodě Kolechtonen. Zápas hodnotí pro naše rádio útočník Matyáš Melovský.
6: Začali jsme špatně, finové nám utekli. Myslím si, že to je hodně za mnou, za mojí lineou. Úplně jsme nechytli ten start a oni nám tam dali dva góly a potom už to těžce dohánilo. Tak řekli jsme si, že takhle to nejde, musíme víc bruslit. Finové nás přehrávali v těch osobních soubojích, takže zlepšit ty osobní souboje a dorovnat tu intenzitu, kterou oni hráli. Jsme museli něco změnit a povedlo se nám to, ale potom hodně vyloučení a Finové pak dali góla z přesilovky a to rozhodlo ten zápas.
5: Říká útočník Matyáš Melovský. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čekají na závěr turnaje Švýcaři, což bude zároveň generálka na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tolik nedělní čerstvé zprávy, díky, že jste s námi a pěkný zbytek víkendu.
7: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
8: Víme, jak bude vstup do nového pracovního týdne ve znamení deštníku. V pondělí nás čeká přibývání oblačnosti, od západu další dešť. V dalších 24 hodinách může spadnout zhruba 25 mm srážek. Noční teploty kolem 10, přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Ovšem neděle, ta zůstane nádherná, skoro jasno až polojasno. Teploty minimálně 23 až 27.
1: Radio Metropole za volantem.
8: Víme, jak se jezdí tady, čerstvé info z asfaltu. Srážka osobáku s motorkou komplikuje provoz u hranic na Přerovsku. Je to číslo na místě, záchranáři, projíždějte opatrně. Pomalu jedoucí vozidlo údržby, tady je jedna, kilometr 244 až 260. Probíhá čištění kanalizace směr Říkovice. Pozor na lidi v Luhačovicích, na Masaryčce vrcholí otvírání pramenů. Silnice je plná oslav a festivalové pohody, tak s autem hodně pomalu. Policejní hlídky jste viděli v Přerově na dálnici ve směru na Trnávku. V Olomouci stojí dvakrát na Lipenské, jednou před Kruháčem, jednou u zahradního centra. Majáčky ze Slatinic na Loučany, z Bystročic na Olšany, na D35 uniformy na úrovni Velkého újezda. Taky v neděli dobře dojeďte.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Tohle je Radio Metropolis.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem.
1: Sport.
3: Na ledě olomouckých Kohoutů je pořádně živo. Do kabiny Mory přichází nová posila, útočník Martin Štohanzl. 27-letý kmenový hráč Hradce Králové, který v minulé sezóně ovládl bodování v prvoligovém Kolíně, se už na Hané zabydluje a neskrývá nadšení z místní atmosféry. Víme, že se Martin nejvíc těší na pověstné olomoucké fanoušky. Tentokrát už je totiž bude mít v zádech a ne proti sobě. Sestavu doplní i další nováčci Michal Tomeček a Michal Touč, takže se v nové sezóně máme na co těšit. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. Tolik další čerstvé zprávy z naší redakce. Vedle přes rameno už vidím další našlapaný playlist našeho rádia, tak si dáme ještě počasí a dopravu a jdeme na to. Přeju krásnou neděli.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Dnešní neděle láká ven, teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsiám, skoro jasno až polojasno. Je to rozdíl oproti historickému minimu z roku 1782. Tento den bylo minus 2. Zlom přijde v pondělí, od západu se zatáhne, dorazí přehánky a bouřky, teploty klesnou na zhruba 20 stupňů Celsia. Užijte si neděli a sluníčko, dokud to trvá.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pozor na havárii osobáku ve Vsetíně, je to na Jasenické, zpomalte. Cyklistický závod pokračuje ve Bizovicích, zpomalí vás na Tyršově, Slušovské a Masarykově náměstí. D1 mezi 244. a 260. kilometrem ve směru na Říkovice. Čistí se kanalizace, jsou tady silničáři. Ještě pokud míříte na Luhačovicko, tady jsou davy lidí na silnici, na Masaryčce pokračuje velké otvírání pramenů. A co policejní hlídky, viděli jste je dvakrát u Velkého újezda. Na dálnici D35 a D46 se stojí u Olšanu Prostějova. V Prostějově konkrétně na Brněnské, na tradičním místě. Víte kde? U Hřbitova. Na D1 ve směru od Rousínova, na exitu Vyškov a ve Vyškově potom na Brněnské. Stojí na Molce pod Mohelničákem. Za Moravskou Třebovou ve směru na Svitavy u tunelu Hřebeč a přímo ve Svitavách na Kruháči u Třímostů. Dobře, dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz. Víkendový chill.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si piš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle je Radio Metropol.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Pokud ještě váháte, co s načatým dnem, máme pro vás tipy, za kterými se dnes rozhodně vyplatí vyrazit. Dnešek patří především všem maminkám, tak je nezapomeňte vzít někam za kulturou. Oslavy probíhají v Přerovském parku Michalov, v olomouckých Bezručových sadech nebo v kulturácích v Senici, Zábřehu či Mrsklesích, kde maminkám zaspívá Honza Mlčoch hity Karla Gotta. V Lutíně Třepčíně vrcholí hody, kde se od 4 odpoledne můžete těšit na legendárního železného zekona. A ve Velké Bystřici to dnes žije folklorem při slavnosti kroje a selských trzích. Máte-li chuť na něco ostřejšího? Na hradě Sovinci duní rytířský turnaj s nefalšovanými souboji na meče. V Kroměříži zase finišuje druhá etapa výstavy Floria Jaro. Ráj pro všechny zahradníky. Pokud vás láká spíše svět módy, v Olomoucké galerii Šantovka právě teď vrcholí finálový víkend Miss Šantovka 2026. Sportovní fanoušci už ladí formu na 15. hodinu, kdy Sigma na Andrově stadionu hostí Klokany z Bohemians a milovníci jídla by neměli minout olomoucké Poděbrady, kde se i dnes podávají řízky všech druhů v rámci oblíbeného řízkobraní. Večer pak můžete zakončit v olomouckých divadlech nebo v kině Metropol na pokračování hitu Ďábel nosí Pradu. Užijte si tuhle nabitou neděli, teď už hit za hitem.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Varůšková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Varůškovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 000 korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených klenep této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
5: Sport. V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
6: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
7: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení. Po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Aktuální policejní hlídky nám v dopravních zprávách hlásíte právě teď. A je to na D46 dvakrát z Olomouce na Prostějov, jednou u Olšan a jednou těsně před kopcem u benzínky na kopci Baba. Jsou taky v Držovicích na Fibichově, u odstaveného auta na Prostějovské a kus dál na rovince na Ohrozim, uniformy v Kroměříži na Hulínské a na začátku D1 z Přerova ve směru na hranice. Vozidla údržby D1, kilometr 244, směr Říkovice, dořešuje se dopravní nehoda v Luhačovicích a peleton cyklistů jede Vizovicemi na Tyršově a Slušovické. Dobře, dojeďte i v neděli.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: A rajčata 1 kg za 39,90 a velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultra Slev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
6: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
7: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
8: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Park Michalov žije hudbou. Už tuto neděli oslavíme Den matek a zahájíme novou sezónu promenádních koncertů v Parku Michalov. Čeká nás zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi s aktivitkou. Tak se za námi zastavte do Parku Michalov a oslavte s námi Den maminek. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky to znáte? Vybíráme sluneční brýle podle toho, jak moc nám sluší a pak se divíme, že nás po hodině na sluníčku pálí oči. Já se v tom zrcadle v obchodě minule taky zapomněla, ale ruku na srdce, ty brýle tu nejsou jen pro parádu. Tak si pojďme říct, co si ohlídat. Základem je filtr UV400, který zablokuje téměř veškeré škodlivé záření. Pak se díváme taky na kategorii zatmavení. Na běžné nošení stačí dvojka nebo trojka, ale pokud se chystáme k moři nebo vysoko do hor, sáhneme po té nejtmavší čtyřce. Jen pozor, s tou se nesmí za volant. A jestli se chceme zbavit protivných odlesků třeba od silnice nebo vodní hladiny, hledáme brýle s polarizací. Ty našim očím uleví nejvíc. Teď už stačí jen vyleštit skla a můžeme bezpečně na sluníčko.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Tvůj víkend.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Právě teď a pro vás zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
3: Krásnou neděli všem fanouškům fotbalu. Pokud dnes plánujete vyrazit na tribuny, máme pro vás přehled, kde se bude bojovat o body. V Šancelize jde do tuhého. Sigma Olomouc hostí od 15 hodin na Andrově stadionu Bohemians. V nižších soutěžích nás pak čeká pořádná porce zápasů od 16:30 odpoledne. V Šumperku se představí nový Děčín a v páté lize vyběhnou týmy ve Velké Bystřici proti Losinám nebo rezerva Uničova proti Postřelmovu. Regionální derby neberou konce ani v 6. a 7. lize. Napínavé to bude v Dolanech proti Příkazům, v Hodolanech proti Milu nebo v souboji o Prostějov mezi Mostkovicemi a Hanou Prostějov. Tak si to užijte, fanděte slušně a uvidíme se u klobásy.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Čeká nás slunečný den. Neděle bude polojasná až skoro jasná. Odpoledne od jeho západu mraky, možná přeháňky nebo bouřky. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Historický rekord pro dnešek je 27,5. Je z roku 2024, možná bude překonán. Slabý jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. Užívejte neděli.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady a pozor na aktuálně nefunkční semafory ve Zlíně na třídě 3. května, tím pádem silnější provoz. Oprava a čištění kanalizace D1 kilometry 244 až 260 ve směru na Říkovice. Projíždějí tady silničaři, je tu světelná šipka. Snížená rychlost. Blamensko úplná uzavírka přes Rudice, objíždí se přes okolní obce. Délka zdržení maximálně do 15 minut. Hlídky jste viděli na D1, když jedete z Přerova na hranici. Policejní auto stojí za Prostějovskou ulicí směr Mostkovice, hlídka na D46 u Drysic a taky na nájezdu u VGP parku u Vyškova. Taky v neděli dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidl od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: 130. den tohoto roku, neděle 10. května, svátek mají všechny blaženky. Hlavní velitelka domácnosti, ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, profesionální hledačka ztracených věcí, chodící encyklopedie a navigace. Jediný člověk, který doma ví, jak funguje pračka. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáry a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší Československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
0: Metropole právě dnes.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník Nově, si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
4: Hlas lidu.
3: Jak se děti v Olomouci dostávají do školy? 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo. Ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok.
5: Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Český tým prohrával po první třetině 0-2 po brankách Viliho Saarijärviho a Acquarettiho. Ale ve druhé části smazali ztrátu Dominik Kubalík, který využil přesilovku 5-3 a David Tomášek. V 55. minutě rozhodl v početní výhodě Mikko Lehtonen. Zápas hodnotí pro naše rádio útočník Matyáš Melovský.
6: Začali jsme špatně, Finové nám utekli. Myslím si, že to je hodně za mnou, za mojí lineou. Úplně jsme nechytli ten start a oni nám tam dali dva góly a potom už to těžce dohánělo. Tak řekli jsme si, že takhle to nejde, musíme víc bruslit. Finové nás přehrávali v těch osobních soubojích, takže zlepšit ty osobní souboje a dorovnat tu intenzitu, kterou oni hráli. Jsme museli něco změnit a povedlo se nám to, ale potom hodně vyloučení a Finové pak dali góla z přesilovky a to rozhodlo ten zápas.
5: Říká útočník Matyáš Malovský. V neděli svěřence Radima Rulíka čekají na závěr turnaje Švýcaři, což bude zároveň generálka na mistrovství světa ve Švýcarsku. Tolik nedělní čerstvé zprávy, díky, že jste s námi a pěkný zbytek víkendu.
7: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
8: Víme, jak bude vstup do nového pracovního týdne ve znamení deštníku. V pondělí nás čeká přibývání oblačnosti od západu další dešť. V dalších 24 hodinách může spadnout zhruba 25 mm srážek. Noční teploty kolem 10, přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Ovšem neděle, ta zůstane nádherná, skoro jasno až polojasno. Teploty minimálně 23 až 27.
0: Radio Metropole za volantem.
8: Pokud se dneska chystáte kličkovat Olomoucí, mám pro vás pár míst, kde to bude chtít pevné nervy a dobrý odhad. Úplná uzavírka a stopka pro auta i chodce, ulice Luční a Chválkovická, kopou se plynovody. Radši jeďte jinudy, ať neuvíznete mezi trubkami. Stejná situace, totální stopka kvůli rekonstrukci plynu, Šafaříkova, Řezníčkova. Pokud projíždíte Dobnerkou, připravte se taky na uzavírku, tady nás to bude trápit ještě nějaký ten pátek. A připomínám Švýcarské nábřeží, tady je provoz částečně omezený, značení v jednom pruhu, zrovna když zásobují stavbu. Dojďte včas a bezpečně.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden

0: Kaufland.
1: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio vás pravidelně bere do světa filmových premiér a novinky tohoto týdne v moravských kinech sleduje náš filmový expert Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Honzi, ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a stejně tak i všechny posluchačky a posluchače. We're using tech that's never been used before. Dneska začneme konceptním filmem, konkrétně Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft the Tour, koncertní film, který vznikl v průběhu beznadějně vyprodaného stejnojmenného turné právě Billie Eilish. A zajímavostí k tomu je, že film natočil nikdo jiný než slavný režisér James Cameron, který stojí například za sérií Avatar. Vzhledem k tomu, že se o jeho režii postaral tento genius a inovátor, nepůsobí proklamace o divácky nezapomenutelném a pohlcujícím zážitku nijak přehnaně. K naplnění Cameronových záměrů by mělo výrazně přispět 3D provedení, ve kterém by se měl film optimálně promítat. Pokračovat budeme filmem B-Team na stopě, což je konkrétně irská komedie nebo novátorská detektivka, ve které hlavní roli hraje známý oblíbený herec Hugh Jackman a hraje roli George, neboli pastýře, který každou noc čte svým milovaným ovcím detektivní romány v domnění, že jim stejně nemohou rozumět. Když však záhadná událost naruší život na farmě, ovce si uvědomí, že se sami musí stát detektivy.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi. Ovce. Tohle je moje stádo.
2: Při sledování stop a vyšetřování lidských podezřelých dokazují, že i ovce mohou být brilantními řešiteli zločinu.
4: Kdykoliv jen o ten případ zavadím,
5: to je moje.
4: Objeví se ovce. Stopa. Díky všem.
2: No a nakonec tady máme druhý díl pokračování série Mortal Kombat, oblíbené akční, dobrodružné a fantasy série, ve které se šampioni ze Zeměříše, včetně oblíbených postav z prvního dílu, vydávají do ještě brutálnějšího a neúprosného turnaje, kde budou bojovat nejen mezi sebou, ale především proti síle temného vládce Shao Kahna. Jehož cílem je zničit zemi a podrobit si její obránce.
1: I really don't feel comfortable hitting a girl. Koncertní film o Billie Eilish v režii Jamesa Camerona, irská komediální detektivka B-Team na stopě s Hugh Jackmanem a druhý díl akčního Mortalu Kombat jsou filmové premiéry začátku května. A za filmové experty našeho rádia se o to podělil Honza Tománek z olomouckého Metropolu. Děkujeme a příště zas.
2: Věřím, že se potkáme v některém z našich moravských kin.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem.
3: Sport. Na ledě olomouckých Kohoutů je pořádně živo. Do kabiny Mori přichází nová posila, útočník Martin Štohanzl. 27-letý kmenový hráč Hradce Králové, který v minulé sezóně ovládl bodování v prvoligovém Kolíně, se už na Hané zabydluje a neskrývá nadšení z místní atmosféry. Víme, že se Martin nejvíc těší na pověstné olomoucké fanoušky. Tentokrát už je totiž bude mít v zádech a ne proti sobě. Sestavu doplní i další nováčci Michal Tomeček a Michal Touč, takže se v nové sezóně máme na co těšit. Podrobnosti najdete na olomouckém reportu. Tolik další čerstvé zprávy z naší redakce. Vedle přes rameno už vidím další našlapaný playlist našeho rádia, tak si dáme ještě počasí a dopravu a jdeme na to. Přeju krásnou neděli.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Dnešní neděle láká ven, teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsiám, skoro jasno až polojasno. Je to rozdíl oproti historickému minimu z roku 1782. Tento den bylo minus 2. Zlom přijde v pondělí, od západu se zatáhne, dorazí přehánky a bouřky, teploty klesnou na zhruba 20 stupňů Celsia. Užijte si neděli a sluníčko, dokud to trvá.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pozor, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hlinskem u kamenolomu Podhůra probíhají trhací práce. Může to být třeba dvakrát do měsíce na 20 minut a silnice může být uzavřena. Pokud tedy uvidíte červenou, není to porucha, ale odstřel, tak v autě moc neposkakujte. Částečné omezení bez nutnosti objížďky nás čeká v Lošticích, ulice Hrnčířská, opravují se chodníky a sítě pro nové domy. Počítejte právě tady se zúženou silnicí. Projedete sice po volné části, ale nohu z plynu tam radši sundejte. Dobře dojeďte i v neděli.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Kaufland. Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Díky, že nás posloucháte taky v neděli 10. května.
2: O čem se píše?
1: Olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella dopil Belgii. Na prestižním mezinárodním festivalu zazářil v konkurenci 15 zemí. Pod vedením Janči Sinkové si sbor odváží hned dvě první místa s vyznamenáním. Díky absolutně největšímu počtu bodů navíc Campanella dostala tu čest vystoupit na závěrečném gala koncertu. Obrovská gratulace k úžasné reprezentaci našeho kraje. Podrobnosti najdete právě na webu olkraj.cz. Pokud milujete tradice, poznačte si v kalendáři sobotu 16. května. Hanácké náměstí v Kroměříži se promění v pestrou přehlídku krojů, tance i řemesel. Vstup je zdarma a podrobnosti na webu města Kroměříž. Na konci května se máme na co těšit, hlavně pokud jsme labužníci. 29. a 30. květen ožije město Prostějov festivalem dobrého jídla. Podrobnosti hledejte na webu města Prostějova.
0: Víme, o čem se píše.
1: Teď už hit za hitem. Buďte s námi.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
3: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Varůšková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Varůškovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 000 korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
1: Sport.
4: V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte, a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několikametrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
6: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní

0: Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Zdravím za volant, stavební úpravy, silnice a částečně omezení teď mezi Hanušovicemi a Malou Moravou. Silničáři opravují silnici druhé třídy, pokud budete kličkovat, tak pomaličku. Pozor si dejte taky při stavbě nového chodníku, je to přímo na návsi v Moravičanech. Silnice je tam částečně uzavřená, mezi dělníky projíždíme opatrně, ať se všichni dostanou domů, ale je neděle, vypadá to, že to spíš bude platit od zítřka. Šťastně dojeďte!
1: Víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Radio Metropole
2: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Těšíte se na sezónu?

0: Kaufland.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64.

0: 90. A řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle je Radio Metropol.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Pokud ještě váháte, co s načatým dnem, máme pro vás tipy, za kterými se dnes rozhodně vyplatí vyrazit. Dnešek patří především všem maminkám, tak je nezapomeňte vzít někam za kulturou. Oslavy probíhají v Přerovském parku Michalov, v olomouckých Bezručových sadech nebo v kulturácích v Stenici, Zábřehu či Mrsklesích, kde maminkám zaspívá Honza Mlčoch hity Karla Gotta. V Lutíně Třepčíně vrcholí hody, kde se od 4 odpoledne můžete těšit na legendárního železného zekona. A ve Velké Bystřici to dnes žije folklorem při slavnosti kroje a selských trzích. Máte-li chuť na něco ostřejšího? Na hradě Sovinci duní rytířský turnaj s nefalšovanými souboji na meče. V Kroměříži zase finišuje druhá etapa výstavy Floria Jaro. Ráj pro všechny zahradníky. Pokud vás láká spíše svět módy, v olomoucké galerii Šantovka právě teď vrcholí finálový víkend Miss Šantovka 2026.

0: se i dnes podávají řízky všech druhů v rámci oblíbeného řízkobraní. Večer pak můžete zakončit v olomouckých divadlech nebo v kině Metropol na pokračování hitu Ďábel nosí Pradu. Užijte si tuhle nabitou neděli, teď už hit za hitem.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit? Rádio Metropole!
2: Rádio Metropole!

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás zprávy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Uzavírka čeká řidiče v Uničově kvůli trvající rekonstrukci městského klubu. Od pondělí 11. do 18. května bude neprůjezdný úsek Šumperské ulice od kruháče na náměstí Osvobození po odbočku na parkoviště. Bude tu objížďka. Herečka Jiřina Bohdalová na českých známkách. Česká pošta vytvořila arch s fotkami herečky u příležitosti jejich nedávných 95. narozenin. Arch obsahuje 5 různých fotografií z její kariéry.
1: Sport.
4: Krásnou neděli všem fanouškům fotbalu. Pokud dnes plánujete vyrazit na tribuny, máme pro vás přehled, kde se bude bojovat o body. V Šancelize jde do tuhého. Sigma Olomouc hostí od 15 hodin na Andrově stadionu Bohemians. V nižších soutěžích nás pak čeká pořádná porce zápasů od 16:30 odpoledne. V Šumperku se představí nový Děčín a v páté lize vyběhnou týmy ve Velké Bystřici proti Losinám nebo rezerva Uničova proti Postřelmovu. Regionální derby neberou konce ani v 6. a 7. lize. Napínavé to bude v Dolanech proti Příkazům, v Hodolanech proti Milu nebo v souboji o Prostějov mezi Mostkovicemi a Hanou Prostějov. Tak si to užijte, fanděte slušně a uvidíme se u klobásy.
5: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. To na sebe.
6: Čeká nás slunečný den. Neděle bude polojasná až skoro jasná. Odpoledne od jeho západu mraky, možná přeháňky nebo bouřky. Teploty kolem 25 stupňů Celsia. Historický rekord pro dnešek je 27,5. Je z roku 2024, možná bude překonán. Slabý jihovýchodní vítr do 6 metrů za sekundu. Užívejte neděli.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Zdravíme za volant. V Olomouci 3 etapy na ulici Pražská, počítejte s omezením. Úplná uzavírka platí na Klimeckého i za školou. Vozidla stavby a částečný zábor čekejte na Zejerově v Olomouci. Aktuální kompletní přehled mapuje taky Olomoucký report. A vy i v neděli dobře dojeďte.
0: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz

0: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Těšíte se na sezónu?

0: všem to chce. Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
1: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
4: Radio Metropole.
5: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Taky to tak máte, že na pití si vzpomenete, až když vás rozbolí hlava? Já s tím občas bojuju a tak si dneska můžeme tu hydrataci hlídat společně. S blížícím se létem by dospělý člověk měl průměrně vypít minimálně 1,5 litru vody. Doporučuje se ale ideálně 2 až 3 litry tekutin za den. Nejlepší je čistá voda, minerální vody, neslazené ovocné nebo bylinkové čaje a silně zředěné ovocné či zeleninové šťávy. A hlavně pít průběžně v pomalých doušcích, ne do sebe obrátit litr najednou, až když máme žízeň. Pokud si dáváme kávu, nezapomeneme, že ta spíš odvodňuje, takže sklenice vody ke každému šálku je v teple naprostý základ. Tak šup, skočte si pro sklenici vody, já si jdu dát taky jednu. Na zdraví a hezký poslech.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
0: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Novinka pro cestující v MHD v Olomouci. Jak píše Deník, nově si koupíme jízdenku na městskou hromadnou dopravu i v dalších aplikacích. Službu teď poskytuje apka Mobil OK, IDOS a Můj vlak a nabízí nově jízdu v samostatné olomoucké zóně 71.
3: Hlas lidu.
2: Jak se děti v Olomouci dostávají do školy? 4/5 chodí do školy pěšky, jezdí na kole nebo na koloběžce nebo městskou hromadnou dopravou. Auta vozí do škol v průměru 16 ze 100 dětí. Ukazuje to průzkum Bezpečná cesta do školy. 9 z 10 dětí se cítí při cestě do školy bezpečně. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda má hotovo. Ukončil výcvik pro misi na vesmírnou stanici ISS. Získal přehled o kontextu mise i dovednosti pro pobyt ve vesmíru. Česká republika ho chce poslat do vesmíru příští rok.
4: Sport. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách v Ängelholmu Finsku 2-3 a nenavázali na čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. Český tým prohrával po první třetině 0-2 po brankách Viliho Saariervyho a Akuaretyho. Ale ve druhé části smazali ztrátu Dominik Kubalík, který využil přesilovku 5-3 a David Tomášek. V 55. minutě rozhodl v početní výhodě Mikko Lehtonen. Zápas hodnotí pro naše rádio útočník Matyáš Melovský.
5: Začali jsme špatně, Finové nám utekli. Myslím si, že to je hodně za mnou, za mojí lineou. Úplně jsme nechytli ten start a oni nám tam dali dva góly a potom už se to těžce dohánilo. Tak řekli jsme si, že takhle to nejde, musíme víc bruslit. Finové nás přehrávali v těch osobních soubojích, takže zlepšit ty osobní souboje a dorovnat tu intenzitu, kterou oni hráli. Jsme museli něco změnit a povedlo se nám to, ale potom hodně vyloučení a Finové pak dali góla z přesilovky a to rozhodlo ten zápas.
4: Říká útočník Matyáš Malovský. Tolik nedělní čerstvé zprávy, díky, že jste s námi a pěkný zbytek víkendu.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Víme, jak bude vstup do nového pracovního týdne ve znamení deštníku. V pondělí nás čeká přibývání oblačnosti, od západu další dešť. V dalších 24 hodinách může spadnout zhruba 25 mm srážek. Noční teploty kolem 10, přes den 18 až 23 stupňů Celsia. Ovšem neděle, ta zůstane nádherná, skoro jasno až polojasno. Teploty minimálně 23 až 27.
0: Rádio Metropole za volantem.
7: Pokud se dneska chystáte kličkovat Olomoucí, mám pro vás pár míst, kde to bude chtít pevné nervy a dobrý odhad. Úplná uzavírka, stopka pro auta i chodce, ulice Luční a Chválkovická, kopou se plynovody. Radši jeďte jinudy, ať neuvíznete mezi trubkami. Stejná situace, totální stopka kvůli rekonstrukci plynu, Šafaříkova, Řezníčkova. Pokud projíždíte Dobnerkou, připravte se taky na uzavírku, tady nás to bude trápit ještě nějaký ten pátek. A připomínám Švýcarské nábřeží, tady je provoz částečně omezený, značení v jednom pruhu, zrovna když zásobují stavbu. Veďte včas a bezpečně.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si piš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
1: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: once again. Metropole právě dnes.
1: 130. den tohoto roku, neděle 10. května, svátek mají všechny blaženky. Hlavní velitelka domácnosti, ministerstvo financí a zásobování, domácí dispečerka, profesionální hledačka ztracených věcí, chodící encyklopedie a navigace. Jediný člověk, který doma ví, jak funguje pračka. Asi nejdůležitější zprávou dnešního dne je bez pochyby svátek matek, takže pokud jste své mamince ještě nestihli popřát, teď je ten správný čas. Další kalendáry a výročí, přesně před 56 lety bylo zahájeno vysílání druhého programu tehdejší československé televize. Narozeniny slaví český písničkář Ivan Hlas, světová hvězda, frontman kapely U2 Bono Vox. K oslavencům se přidává i supermodelka Linga Evangelista nebo politik a pedagog olomoučák Tomáš Hudeček. Užijte si svůj sváteční den, je neděle 10. května.
0: Metropole právě dnes.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Oh,

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Podíváme se spolu na další zprávy. Novou hasičskou stanici budou mít profesionální hasiči ve Šternberku. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit městu a dalším 24 spádovým obcím. Nová zbrojnice vznikne za hřbitovem a má být hotová letos.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jak to bude s referendem o délce plánovaného bazénu v Prostějově? 12. dubna se zúčastnilo hlasování málo lidí, takže výsledek není pro město závazný. Krajský soud v Brně obdržel návrh na vyslovení neplatnosti hlasování. Autoři návrhu požadují, aby se referendum opakovalo na podzim souběžně s komunálními volbami. Počkáme si na vyjádření soudu. Připomeneme, že obyvatelé Prostějova v referendu vybírali mezi 50-metrovým a 25-metrovým bazénem.
3: Sport. Na ledě olomouckých Kohoutů je pořádně živo. Do kabiny Mory přichází nová posila, útočník Martin Štohanzl. 27-letý kmenový hráč Hradce Králové, který v minulé sezóně ovládl bodování v prvoligovém Kolíně, se už na Hané zabydluje a neskrývá nadšení z místní atmosféry. Víme, že se Martin nejvíc těší na pověstné olomoucké fanoušky. Tentokrát už je totiž bude mít v zádech a ne proti sobě. Sestavu doplní i další nováčci Michal Tomeček a Michal Touč, takže se v nové sezóně máme na co těšit. Podrobnosti najdete na Olomouckém reportu. Tolik další čerstvé zprávy z naší redakce. Vedle přes rameno už vidím další našlapaný playlist našeho rádia, tak si dáme ještě počasí a dopravu a jdeme na to. Přeju krásnou neděli.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Dnešní neděle láká ven, teploty vystoupají až k 27 stupňům Celsiam, skoro jasno až polojasno. Je to rozdíl proti historickému minimu z roku 1782. Tento den bylo minus 2. Zlom přijde v pondělí, od západu se zatáhne, dorazí přehánky a bouřky, teploty klesnou na zhruba 20 stupňů Celsia. Užijte si neděli a sluníčko, dokud to trvá.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Pozor, mezi Lipníkem nad Bečvou a Hlinskem u kamenolomu Podhůra probíhají trhací práce. Může to být třeba dvakrát do měsíce na 20 minut a silnice může být uzavřena. Pokud tedy uvidíte červenou, není to porucha, ale odstřel, tak v autě moc neposkakujte. Částečné omezení bez nutnosti objížďky nás čeká v Lošticích, ulice Hrnčířská, opravují se chodníky a sítě pro nové domy. Počítejte právě tady se zúženou silnicí. Projedete sice po volné části, ale nohu z plynu tam radši sundejte. Dobře, dojeďte i v neděli.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Pořádné ruční nářadí, motorové pily, sekačky, zahradní traktory, robotické sekačky a veškerý servis vám poskytne Interforst v Prostějově na Brněnské ulici.
2: Interforst, to je profi nářadí Stihl, Alco, Bosch, Metabo, Kärcher. Interforst, již 25 let s vámi. Děkujeme za přízeň. Interforst.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Je čas vyvrátit mýtus anebo potvrdit pravdu se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. Co myslíte, jak to dopadne? Ve vysílání je s námi mluvčí Lucie Mikisková. Ahoj, Luci.
2: Ahoj, Luci, a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, dáme si trochu drsnější téma. Na chatě cirkulárka, nebo doma, nedej bože, sekáček na maso. Ono se to může stát, že si člověk amputuje prst. Říká se, že amputovaný prst patří na led a potom se dá přišít zpátky. Je to pravda nebo mýtus?
2: Je to pravda, ale má to svůj určitý postup, který musíme dodržet opravdu správně, tak, aby byl ten prst potom dále použitelný k přišití tomu pacientovi. To znamená, pokud prst někde najdeme, ležel většinou teda na zemi, jak říkáš, cirkulárka a podobně, jsou tam obliny, prach, špína, takže nejlépe opláchnout pod studenou vodou, poté dát do nějakého sáčku uzavíratelného, pokud možno, a pak až ten sáček vložit do sáčku, kde bude led nebo nějaká hodně chladná voda, a potom předat záchranu. Ti ho vlastně povezou takzvaně ve visu, aby se někde neotlačil ten prst, a předají ho potom chirurgům, a ti už se samozřejmě rozhodnou, jestli je možnost ten prst přišít či nikoliv.
1: Slyšeli jsme, že amputovaný prst se má opláchnout, umístit do sáčku se studenou vodou nebo na led a zvýšíme šanci na jeho záchranu. Tahle pravda je potvrzená.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Tohle je
0: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
2: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie, víc

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Pestré čtení se šampánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Díky, že nás posloucháte taky v neděli 10. května.
2: O čem se píše?
1: Olomoucký dětský pěvecký sbor Campanella dopil Belgii. Na prestižním mezinárodním festivalu zazářil v konkurenci 15 zemí. Pod vedením Janči Sinkové si sbor odváží hned dvě první místa s vyznamenáním. Díky absolutně největšímu počtu bodů navíc Campanella dostala tu čest vystoupit na závěrečném gala koncertu. Obrovská gratulace k úžasné reprezentaci našeho kraje. Podrobnosti najdete právě na webu olkraj.cz. Pokud milujete tradice, poznačte si v kalendáři sobotu 16. května. Hanácké náměstí v Kroměříži se promění v pestrou přehlídku krojů, tance i řemesel. Vstup je zdarma a podrobnosti na webu města Kroměříž. Na konci května se máme na co těšit, hlavně pokud jsme labužníci. 29. a 30. květen ožije město Prostějov festivalem dobrého jídla. Podrobnosti hledejte na webu města Prostějova.
0: Víme, o čem se píše.
1: Teď už hit za hitem. Buďte s námi.
0: Rádio Metropole. Život.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Andrea Fiorino, Master Mix.
1: Master Mix.
2: Za mixážním pultem Andrea Fiorino.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Je čas vyvrátit mýtus anebo potvrdit pravdu se zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého kraje. Co myslíte, jak to dopadne? Ve vysílání je s námi mluvčí Lucie Mikisková. Ahoj, Luci.
2: Ahoj, Luci, a zdravím všichni posluchače.
1: Luci, dáme si trochu drsnější téma. Na chatě cirkulárka, nebo doma, nedej bože, sekáček na maso. Ono se to může stát, že si člověk amputuje prst. Říká se, že amputovaný prst patří na led a potom se dá přišít zpátky. Je to pravda nebo mýtus?
2: Je to pravda, ale má to svůj určitý postup, který musíme dodržet opravdu správně, tak, aby byl ten prst potom dále použitelný k přišití tomu pacientovi. To znamená, pokud prst někde najdeme, ležel většinou teda na zemi, jak říkáš, cirkulárka a podobně, jsou tam obliny, prach, špína, takže nejlépe opláchnout pod studenou vodou, poté dát do nějakého sáčku uzavíratelného, pokud možno, a pak až ten sáček vložit do sáčku, kde bude led nebo nějaká hodně chladná voda, a potom předat záchranu. Ti ho vlastně povezou takzvaně ve visu, aby se někde neotlačil ten prst, a předají ho potom chirurgům, a ti už se samozřejmě rozhodnou, jestli je možnost ten prst přišít či nikoliv.
1: Slyšeli jsme, že amputovaný prst se má opláchnout, umístit do sáčku se studenou vodou nebo na led a zvýšíme šanci na jeho záchranu. Tahle pravda je potvrzená.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Tvarůžková cyklostezka z Olomouce. Obec Hněvotín připravuje studii na stezku, která propojí obec s Olomoucí. Trasa má kopírovat historickou Tvarůžkovou cestu. K realizaci by mohlo dojít v příštím volebním období.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Záchrana památky. Radnice v Přerově chce částkou 400 000 korun podpořit druhou etapu oprav kostela svatého Vavřince. Peníze pomohou se sanací staticky narušených kleneb této kulturní památky v Kratochvílově ulici. Návrh na dotaci bude nyní projednávat městské zastupitelstvo.
1: Sport.
2: V Hrubé vodě na Olomoucku se v těchto dnech dějí věci, které u nás jen tak neuvidíte, a možná byste si i uprostřed května měli přibalit rukavice. V tamním areálu se pod nánosem speciálních izolačních fólií a silné vrstvy dřevní štěpky ukrývá hotový poklad, obří hromada sněhu. Jak uvádí ve své reportáži Olomoucký report, zástupci areálu se letos důkladně poučili z loňských chyb. Tuhle několika metrovou ledovou homoli teď hlídají moderní technologické sondy, které uvnitř udržují ideální mikroklima. Cíl je jasný a ambiciózní. Uchovat technický sníh přes celé horké léto, aby se na podzim stal pevným základem pro start příští lyžařské sezóny. Tento experiment má ale i jeden skvělý a okamžitý letní bonus. Díky tomu, že sníh nenechali volně odtávat na sjezdovkách, se návštěvníci nemusí brodit blátem. Už teď tak můžete v suchu vyrazit na nové cyklistické traily, projít si naučné stezky nebo využít lanovku, která už naplno jezdí. Tolik další zprávy.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
3: V novém týdnu čekáme citelné ochlazení po slunečné neděli, zatím pondělí, které bude mít 23 stupňů. Od úterý na většině území už déšť, denní teploty 14 až 19. No a v noci se koncem týdne můžou teploty propadnout ke 3 stupňům nad nulu, což je hluboko pod dlouhodobým průměrem. Nový týden, připravíme se na oblačnou oblohu s častými přeháňkami, bouřkami a mírným větrem.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: z Metropole.
1: Ahoj, tohle je pondělní podcast z Metropole. Já jsem moc rád, že posloucháš. Zdraví tě Tom a mám tu pro tebe dnes důležitou informaci, protože se nám blíží velice rychle jedna dost zásadní umělecká akce, která se promítne opravdu do kultury Olomouce se vším všudy. A právě proto tu mám dnes vedoucího oddělení kultury města Olomouce, Radima Šubrta. Ahoj, Radime.
2: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Radime, čeká nás Olomoucká muzejní noc, to je každoroční opravdu zážitek po stránce kultury, nabývání znalostí v populárním měřítku, protože poznáme muzea, památky Olomouce v takové té příjemné noční atmosféře. Co nás vlastně čeká? Bude to už 15. května a kdy se to spustí konkrétně?
2: Vlastně to zahájení je v pátek 15. v 18 hodin na náměstí Republiky. Tam bude takové oficiální zahájení celé muzejní noci. Jedná se o 12. ročník, což mě samotného překvapilo, že už je to 12 let. A mám pocit, že máme rekordní počet přihlášených muzeí a galerií a zajímavých míst. Máme jich téměř 60. A mám pocit, že v minulosti to bylo vždycky 40, 45 a podobně a teď je to jako velmi jich mnohem víc než v minulosti. S tím, že to nejzajímavější bude v takzvané muzejní čtvrti. Mm-hmm. My vlastně se snažíme z náměstí Republiky, což je de facto jakoby třetí nejdůležitější náměstí v Olomouci po Horním a Dolním náměstí, do jisté míry částečně se snažit vymístit to parkoviště, které tam je, a vlastně z toho udělat jakoby zónu pro koncerty, pro instalace, pro jako setkávání lidí. A ta muzejní čtvrť je vlastně muzejní čtvrť a muzejní noc je vlastně se nabízí, abychom toho využili.
1: Já jsem vždycky úplně pohlcen tou atmosférou tam, protože když se na to podíváš, tak tam standardně stojí ty automobily, je to tam prostě zastavené tou hradbou těch aut, ale najednou je tam prostě vzniklý prostor, který se promění v kulturu, ve velkou taky čítárnu tam bývá, to tam běžně, jako že se tam člověk užije i tu knihovnu města Olomouce. No a já si myslím, že bychom se mohli za chviličku podívat na to, co už nás konkrétně na tom zahájení bude čekat. Za malý moment na rádiu Metropole v pondělním podcastu.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Díky, že posloucháš pondělní podcast. Tohle je Rádio Metropole. Zdraví tě Tom. A povídám si dnes s Radimem Schubertem, vedoucím oddělení kultury města Olomouce, protože nás čeká Olomoucká muzejní noc, což je opravdu jeden z pokladů kulturních, které tady v Olomouci máme, protože si budeme moci prohlédnout desítky památek a muzeí až do nočních hodin, takže je zažít v takové té příjemné noční atmosféře. A tato Olomoucká muzejní noc začíná 15. května k večeru. Kdy se to spustí teda a jaký nás tam čeká program, Radime?
2: Oficiální zahájení je v 18 hodin s tím, že na náměstí Republiky už začínáme koncerty Lukáše Marečka a dalších hudebníků hodinu předtím. Chystáme tam světelnou instalaci, nějaké občerstvení s výstavišem Flora, tam chystáme nějakou květinovou a zelenou instalaci, protože vlastně součástí jakoby přeměny toho náměstí Republiky je i to, že by tam mohlo být více stromů a více zeleně. Takže se snažíme takhle jakoby to opatrně jakoby naťukávat, že lidé by si mohli spojit jakoby to náměstí ne jako parkoviště aut, ale ze zelení a kulturním programem. Nám se letos podařilo opravdu oslovit téměř 60 institucí. To náměstí Republiky bude takovým pomyslným centrem, protože tam je vlastivědné muzeum, muzeum umění, knihovna města, arcibiskupský palác, arcidiecezní muzeum, současně univerzita do toho výrazně vstupuje svými jednotlivými fakultami. Ten program vlastně posluchači naleznou na stránkách olomouckamuzejninoc.cz, kde vlastně najdou veškerý podrobný program, který teď samozřejmě se nám nepodaří vyjmenovat. My tam máme, určitě bych zmínil, kde velmi bohatý a zajímavý program je třeba v Křelově, ve Fortu, kde jsou zajímavé instalace, nejen o historii vlastně Olomouce jako vojenské pevnosti. Hřbitovy města Olomouce mají komentované prohlídky. Na letišti budou otevřené hangáry a budou se tam promítat fotografie i filmy vlastně dobové z první republiky o tom, že letiště olomoucké vlastně bylo fakt jako centrem tehdejší vlastně kultury a vůbec společenského života. Ale pak bych zmínil i Centrál v Muzeu umění anebo Přírodovědskou fakultu Univerzity Palackého, kde je bohatý program. Ještě bych zmínil, že máme třeba vyhlídky v hotelu Flora, desáté patro, v hotelu Flora u vlastně Čechových sadů, nejkrásnější pohled na město, které kdy můžete vidět, a když vyjde počasí, tak to si opravdu užijete. Nebo třeba střecha hotelového domu. To si myslím, že

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračuje pondělní podcast z Rádia Metropole. Díky, že nás ladíš, zdraví tě Tom a povídám si tentokrát o Olomoucké muzejní noci. Toto téma vyvrcholí tady v tomto momentu. Já tu mám s sebou u mikrofonu Radima Šubrta, vedoucího oddělení kultury města Olomouce. A Olomoucká muzejní noc, ta už tu bude 15. května, to znamená opravdu co by dub. A v rámci Olomoucké muzejní noci se otevřou památky ve večerních hodinách a muzea. A mě by, Radíme, zajímalo, máš tam nějakou takovou specialitu, která se třeba běžně jindy neotevírá, ale tentokrát při této příležitosti do ní budeme moci nahlédnout.
2: Určitě. Já obecně vždycky, ať přijdu do jakéhokoliv města, tak vždycky mám pocit, že musím vyjít na nějakou věž a rozhlédnout se. Takže my jsme i teď vlastně do Olomoucké muzejní noci zahrnuli hotel Flora, kde je nejkrásnější, opravdu nejkrásnější výhled na město, současně hotelový dům, ze střechy vlastně bude pohled na město. Ale úplně poprvé v rámci Olomoucké muzejní noci a de facto jakékoliv akci, které spolu pořádá nebo pořádá město, bude otevřená galerie takzvaně dolní náměstí. Je to rohový dům bývalé banky na Dolním náměstí a Kateřinské ulice, kde vznikla úžasná galerie. Je to art dekový prostor, nádherný prostor, kde jsou i různé workshopy. Vlastně Olomoučané si tam můžou jakoby nakoupit nějaké designové věci. Ale hlavně je tam galerie, která bude součástí právě muzejní noci poprvé otevřená.
1: To je neuvěřitelné. Já ten dům znám, jako on je důležité ho nevnímat en face, ale podívat se i nahoru, protože tam je nádherné sousoší nahoře.
2: Ano.
1: Myslím si, jako, že ho spousta lidí kvůli tomu přehlédne. Jo? Že prostě tak jako má ten člověk naučený se dívat prostě dopředu nebo pod nohy, aby ho něco nezakop, ale podívat se jako nahoru. Jo? A to je nejenom tady tenhle ten dům, jako spousta domů v Olomouci v centru má takovou tu krásu na dosah tím, že člověk akorát trošku zakloní hlavu. Jo? Někdy to zkuste, je to. Hodí se to. Dobře. A ještě náhodou třeba něco, že bys tam měl?
2: Se snažíme tak, aby samozřejmě Olomoucká muzejní noc je i o zábavě, o tom, že člověk vyjde s přáteli, takže máme tam nejen na náměstí Republiky nějaké občerstvení, ale třeba v baru Zahrada, nebo v Letňáku, nebo v Telegrafu jsou přichystané párty, kdy člověk vlastně si objede tu kulturu, uvidí spoustu výstav, expozic, dozví se něco o historii města a může to zakončit právě sklenkou proseka, kafe, vody, vína nebo čímkoliv jiným právě v těchto místech.
1: Super, tak můžeme se určitě těšit. Olomoucká muzejní noc. A za chvilku se podíváme, když už jsme naťukli teda to sousoší na jednom z těch olomouckých domů, tak se podíváme na festival Sculpture Line, to znamená sochy, moderní sochy ve volném prostoru, které se samozřejmě dotýkají i Olomouce. A mrkneme se, kde pak aktuálně najdeme některé ze soch právě v rámci tohoto putovního festivalu. Na Rádiu Metropole v pondělním podcastu.
0: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: podcast z Metropole.
1: Co pak se děje v Olomouci? To pro tebe zjišťuje a skrze příjemné rozhovory provádí a uskutečňuje pondělní podcast z Metropole. Díky, že posloucháš. Tady je Tom a se mnou je tu u mikrofonu Radim Šubret, vedoucí oddělení kultury města Olomouce. Dnes jsme už spolu řešili Olomouckou muzejní noc a teď se pojďme podívat na takovou opravdu leckdy i troufalou linku, která provází Olomouc celý rok. Je to festival Sculpture Line. Co pro tebe, Radime, znamená Sculpture Line v Olomouci?
2: Mně to přijde jako úžasné spojení památkové rezervace, vlastně těch míst, které mají neuvěřitelnou historii a hodnotu. Je Olomouc je vlastně po Praze druhá největší památková rezervace v České republice. A že vlastně zkombinuješ to, co má tu hodnotu, to jakoby to staré s něčím jakoby aktuálním, s něčím moderním, a ono to spolu jako neuvěřitelně funguje. Samozřejmě musíš mít na to cit, musíš to nějak jakoby zkombinovat, ale přijde mi, že tohle je přesně to, co mě na tom baví.
1: Já si myslím, že ta koexistence těch památek a zároveň jakoby těch moderních uměleckých děl, plastik nebo vůbec přímo soch, že to stojí za to proskoumat. Jo. Když se podíváš třeba na Londýn, tak to je typické město, které to prostě vzalo za své, kde tam máš památku, kdo ví jak dlouho starou, a vedle toho prostě klidně mrakodrap, ale je to vytvořené tak, že to prostě spolu koexistuje a je to v pohodě. A myslím si, že teda, jak říkáš, festival Sculpture Line tady tohleto tak jako okoukává. A pojďme si říct o pár dílech, které tady máme v Olomouci, o kterých třeba chodíme, okolo kterých třeba chodíme, ale nemusíme si úplně uvědomit, že to je součástí právě tady tohodle festivalu, ve kterém můžeme zahlédnout ty moderní sochy. Co ti tak napadá prvního?
2: Já jsem strašně rád, že už delší dobu se nám daří a máme to vlastně dojednáno formálně, ale i s majiteli těch pozemků, že třeba v Opletalově ulici jsou zavěšené ty manty. Mm-hmm. A kdykoliv jdu kolem, tak mám pocit, že vždycky si to někdo fotí. Kousek od toho u kostela svatého Mořice je od Antonína Kašpara ten trůn, který nejdříve jakoby budil velké emoce i u církevních představitelů a následně vlastně, jestli můžu jmenovat, tak pan Hnáček, který je farář vlastně kostela svatého Mořice, se potkal s panem Kašparem a vlastně neuvěřitelně si sedli a ta socha tomu místu dodává neuvěřitelný symbol a sílu. Současně nedaleko vlastně od vás, tady od rádia Metropole, jsou na hradbách umístěny od pana Pfeiffera záchranné čluny, které jsou v noci nasvícené, na Blažejském náměstí od Honzy Dostála, což je olomoucký sochař. Tady byla skulptura, vlastně taková kovová z razového kovu. Z kortenu. To by mě také zajímalo, jaké jste měli případně reakce tady v rádiu, jak jste na to reagovali. Mám pořád pocit, že do jisté míry v tom pozitivním slova smyslu narušovat ten veřejný prostor těmito instalacemi stojí pořád za to. Jsou reakce pozitivní, negativní, nebo se k tomu někdo nevyjádří, ale myslím si, že tohle...
1: Tak toto umění dělá. Prostě tak jako vytvářet tak. Nějaký nový stanovisko a tak.
2: Přesně
1: no,
2: tak.
1: Já ti řeknu, jak jsme na to reagovali. A za malý moment. V našem pořadu v pondělním podcastu na Rádiu Metropole.
0: Rádio Metropole. Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Pondělní podcast z Metropole.
1: Pokračuje pondělní podcast na rádiu Metropole, díky, že posloucháš. Tady je Tom, se mnou je tu Radim Schubert, vedoucí oddělení kultury města Olomouce. Povídáme si o festivalu Sculpture Line, tedy moderních dílech, moderních plastikách, moderních sochách, které se instalují poblíž třeba památek a vytváří určitý kontrast a představují určitou koexistenci moderního díla a různé tradice nebo vůbec jakoby nějakých památek. A my jsme se před chvilkou bavili o tom, že se nám jedna z tady z těchto soch nebo tady z těchto plastik z kortenové oceli objevila i u nás před rádiem na Blažejském náměstí v Olomouci, od Honzy Dostála. A musím ti říct, že přece jenom Honza Dostál, to je velmi takový silný umělec na výraz. Jo? Ta jeho díla tak jako popichují, protože ona jsou trnitá, ostrá a zároveň ale ukazují často na určitou pomíjivost právě díky té rzy a tak. A musím říct, že jako hodně nám tady okolo toho lidé chodili a s ohledem na to, že tady byly i nějaké stavby, jo, že rozestavěné domy tady jako v rámci různých rekonstrukcí, tak se občas tak jako ptali, jestli náhodou to třeba není jako nějaký materiál, který tam, jo, ale jsme vysvětlili, že samozřejmě ne, že to jsou jako, že to je umělecké dílo. A ten pohled, jako ta změna na tu situaci, ten jako by ta změna toho pohledu, že aha, pozor, já tady mám před sebou najednou jako něco, co je výtvor určité krátce a tak, tak byla překvapivá, příjemně překvapivá. Jo, lidi okolo toho chodili, fotili si to a samozřejmě se toho můžou i dotýkat. Jo. Tady tohle to umožňuje a i jakoby ten haptický příjem, ta informace z toho díla. A já musím říct, že jako osobně díla Honzy Dostála mám rád, protože jsou právě taková pichlavá, mně se to líbí, ať už je to kreatura, která stála na Rudolfově aleji, ve Smetanových sadech, anebo v podstatě součást rekonstrukce Červeného kostela, kdy se tam úplně projevily ty prvky, třeba té trnité koruny Kristovy a tak, tak to je takové, hodně takové
2: silné. Já si myslím, že je velmi silný okamžik a jsem rád, že právě Mirek Pospíšil z ateliéru R, který má na starosti rekonstrukce vlastně Červeného kostela, takže že tohle si vydobil i u památkové péče, že vlastně povolili tyhle modernistické opravdu jako instalace Honzy Dostála, že to fakt jako Honza tohle posunul jakoby o několik levelů výš.
1: Je to úžasný. A úplně jsme zapomněli na to, že bychom se mohli podívat, co nás je, nějaké sochy, které tady uvidíme nově během tohoto roku.
2: My kromě těch, které vlastně v tuto chvíli jsou jakoby instalovány v centru města, tak teď řešíme vlastně s Alexandrou Koláčkovou, která dělá ty koláže, takové ty mozaikové objekty, ty jsou dva vlastně na náměstí Republiky, tak jsme loni na podzim otevřeli novou pobočku knihovny města Olomouce a tam vlastně by se měly přesunou tady tyto objekty s tím, že se Sašou Koláčkovou ještě řešíme, že by do Olomouce přivezla něco dalšího. Krátce se v rybníčku ve Smetanových sadech objevily nohy Kurta Gebauera, což je takovej spíš jako, já říkám, joke nebo vtip, kdy prostě jakoby z té vodní hladiny trčí dvě nohy a teď někdo jde kolem a neví, jestli to je jako opravdu, nebo je to umělecké dílo. A to je přesně to, co si myslím, že projekt Sculpture Line má dělat. On dává prostor českým, nejen českým a tady olomouckým výtvarníkům a sochařům a někdy je to jako vysoké umění, ale současně je to někdy vtip, je to někdy nadsázka a je to oživení toho prostoru a tohle mě přesně na tom baví. A jsem rád, že i, jakoby, i ten projekt si vybudoval takový prostor, že i odbor památkové péče ho respektuje. Je to dočasné, není to trvalé umístění a tyhle věci prostě mají úžasnou reakci u veřejnosti.
1: Vrátí se nám tam nohy Kurta Gebaura?
2: Měli by se vrátit. Máme jeden pár, aha, máme dvě nohy a máme ty vědání, že by měly přibýt další dva páry, takže by tam měly být další tři. Uvidíme. Je to všechno vědání, tak věřím, že to tak dopadne.
1: No mě by ještě zajímaly další sochy, ale na ty už se mrkneme za chviličku. Na Rádiu Metropole.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.